Naše dnešné korzo prešlo do svojho kinca. O 9. vás čakať premiéra nové na Rádiu Lama FM, potom ďalší program. Žeču vám šumný deň z istante Virna, Rádiu Lama FM, my sa v korze čujeme znova zavtra. Popiv 8. prošťať sa s vami Petrom Advíti.